Poet nici buve natilu nici neadonim, vem shechenim ze umat ze achonim, vem saperu ze ze ainiyadim, hadavar mishibiat zionim, shavid nishivcha lebusha shavim, kal levana bezibuk laster panim,